Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café-gusto.cz.
2: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.

0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
1: Blízko, tak všechno mám.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café-gusto.cz.
2: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Nitrát.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pust

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: teď na kavagorila.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Kuklová.
4: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
5: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, během rána a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle také slabý déšť, večer můžou být také přehánky nebo bouřky. Co se týče teplot, ty nejvyšší dnes na 32 stupních Celsia.
6: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
7: Dobré ráno.
8: S vámi Filip, ale já doufám, že se vám krásně vstávalo. Tak jsme za polovinou srpna, přátelé, dneska 16. Tak hezký dobrý den, Lea s Filipem s vámi na značkách, tak co můžeme udělat? Odpálit to nejlepší vysílání v českém éteru, takhle o víkendu, kdy vám dáváme porci pozitivní nálady. A víte co? Já jsem se dneska strašně blbě vyspala, ale na druhou stranu jsem si řekla, že o to víc chci být pozitivní v éteru.
5: No dobrý je, že na tobě to není vůbec poznat. Takže počkej, můžeš se takhle hůř vyspat častěji, nám to nevadí.
8: To až vypnu ten mikrofon.
5: Ježiši mare, dej tam hudbu.
8: Tak hezké dobré ráno, startujeme právě teď. Před námi Pink anebo Weekend, právě teď.
6: Hit Radio Vysočina.

0: Hezké dobré ráno, 10 minutek po 7 hodině, neděle, 16. srpen. Tak schválně, kdo z vás má doma zástěru, pletení a taky pečete třeba v úterý ráno lazaně? Možná totiž nejste v důchodu, ale jdete s největším trendem Gen Z. No a je to. Ten největší trend prostě Gen Z. Tenhle trend se jmenuje Nona Maxing, což je vlastně taková revoluce proti stresu. To znamená, že generace Z už nechce být produktivní a chce být prostě, já nevím, taková babička. Koupí silněné kalhoty, začnou pěstovat bazalku na balkóně a tváří se, že jediné, co je trápí, je, že až mi z toho zaskočilo, no, protože mi to nejde do hlavy. Jestli je ta omáčka dost sladá. Každopádně vtipné je to, že dokud nezjistíte, že vaše 20-letá neteř má víc receptů na Noki, než vaše máma, že jo? No, nevím. Je to prostě takový jako zvláštní. Je to možná takový čistý únik z digitálního chaosu, když pletete svetr nebo krájíte rajčata, nemůžete u toho scrollovat na mobilu, že jo?
1: No dá se to asi, no. I když pletení jednou rukou, to by možná zvládly naše babičky, ale mladý holky ne. No já vlastně nevím, co k tomu říct, protože já se v generaci těchto lidí úplně moc nepohybuju, takže nevím, taky co ne. Dělají vlastně ve volném čase, kromě scrollování na telefonu.
0: Přesně tak, já sice mám 15-letýho syna, takže ten je úplně jako příklad toho, co tady říkáme. Každopádně, ano, je to o tom scrollování, prostě je to o té mluvě. Já mu vždycky říkám, Nikola, si mluv na mě česky, protože začne na mě mluvit takovými těma jejich výrazama, nebo včera říkám, hele, ty jsi mi vzal gumičku, proč ji máš na ruce? Prostě černá klasická gumička, víš, co to znamená?
1: Ne.
0: Když má kluk z generace Z na ruce gumičku, že má holku.
1: Je takhle, tak to jsem v životě neslyšel. Takže si je označkujou takhle, nebo ten kluk
0: gumičku,
1: sám
0: dostal prostě, gumičku.
1: Ale mám holku, že jo. Hele, tak ono to možná je, že když jsi mladý, tak to chceš dát najevo, jako jsi frajer.
0: Ano.
1: Naopak, když je starý, tak si myslím, že si ji rád sundá tu gumičku.
0: Já přemýšlím, co to bylo za nás, jestli jsme se taky takhle nějak jako určitě značkovali.
1: Za mě určitě ne.
0: Teda. Za mě teda taky 100% ne. Já si myslím, že pojďme zpět do 21. století, jdeme hrát skvělý hity a hezké dobré ráno.

ráno. Nás by s Fildou zajímalo, kdo vstáváte opět s námi. Napište nám na 777-937-777. Odkud nás posloucháte, co děláte právě teď v 7 hodin ráno a 19 minut. Proč nespíte? Dejte vědět, jo? My se těšíme na vaše zprávy a posíláme třeba tuhle skvělou trojku. David Guetta, tedy Swims a Tones and I.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love. 7:30, neděle, 16. srpen. Tak si dáme ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Pořádnou dávku empatie projevil mladý muž, který koupil balík špuntu do uší a před startem letadla je rozdával spolucestujícím, aby je během nočního letu chránil před křikem svého 8měsíčního dítěte. Nevšední scéna se odehrála minulý měsíc v Číně. Nečekané překvapení zažil středoškolský fotbalista v Arkansasu, tedy amerického fotbalu, přímo během tréninku. Když si chtěl nasadit helmu, zjistil, že se v ní zabydlel jedovatý had. Zasahovat musel přivolaný odborník a mladík si teď svou výstroj pro jistotu kontroluje hned dvakrát. Restaurace na Floridě přišla s hodně netradiční marketingovou akcí. Pozvala své zákazníky na takzvaný nudistický gastrovečer, kde bylo jedinou podmínkou vstupu odložit veškeré oblečení. Místa byla vyprodaná během několika minut a provozovatelé už plánují další pokračování večeru bez textilu.

0: My jdeme na vaše SMSky, protože nám jich přišlo opět hodně moc. Děkujeme moc, dobré ráno, tady Honza. Jedeme do práce, jak jinak třetí den v kuse, nějakou 14, 15, nedá se svítit, to je prostě gastronomie. A tak no, ale jinak se máme dobře. Díky za zprávu, ať vám ta práce dneska uteče. Taky nám tady píše Lukáš, dobré ráno, v tuto chvíli jsem na cestě do práce. I když je neděle, raději bych jel na koupaliště, ale první práce, pak koláče. To je slovo do pradice, Filipe, by se směl od toho něco naučit. Další zpráva od našeho posluchače nebo posluchačky. Dobré ráno, krásné ráno. Jakožto sestřička v domácí péči trávím nedělní den s pacientkami. Krásný den všem. Obdiv. Děkuju, že vás máme. Taky tady píše Káťa a Petr. Ahoj, Leonko, zdravíme z auta. Před náma cesta k Lago di Garda. Ježiš, já vám závidím. Ve dvou, na pohodu, těšíme se na krásnou přírodu, jídlo a vinice. Moc prosím o nějakou pecku na cestu, například Los Frequencies. Tak já doufám, že jsme vám to splnili, protože to jsme teď hráli. Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu. Těch SMSek je tady hrozně moc. Hezké ráno, my s Nanukem už 5 kilometrů procházka, než bude horko. Píše posluchač Vláďa, dokonce poslal i fotku.
1: Nanuk, to je pejsek.
0: Nanuk, hele, hezké ráno. Pejsek. Počkej, já stáhnu tu fotku. Jo, pejsek.
1: Pejsek Nanuk, to je krásný jméno. Hele, to mě vlastně zaujalo, omlouvám se ostatně úplně nejvíc. Jako jméno pro pejska Nanuk, to já Nanuk. Mám rád. Lepší než takový ty lidský jména, víš, když třeba dají psovi jméno Filipek.
0: Píše tady ještě, že jde chystat snídani pro moje hosty. Zdravím od velkých losin v Jeseníkách.
1: No tak no. Asi má nějaký penzion nebo něco, že jo?
0: Tak Vláďo, my s Filipem taky přijedeme a rádi.
1: Dáme si slaný, sladký...
0: A Nanuka.
1: Nanuka, ne toho pejska, ale normálně mraženýho a k obědu si dáme kaši řízek.
0: Ano.
1: Děkujem.
0: Za chviličku Offenbach, Benson Boone nebo Meredy Brooks.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz.
5: chytréhlavydojihlavy.cz.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Zuzana Kuklová.
1: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Počátku dne jasno až polojasná, během rána a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť. Odpoledne se začne zatahovat, k večeru očekávejme přehánky, místy i bouřky. Odpolední maxima na 32 stupních Celsia.
3: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
0: Hezké dobré ráno, doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Ano, my pokračujeme dál, před námi Filipe, pomoct!
2: Také, když nevím, co chci říct, tak to je složitá úloha potom.
0: Já jsem chtěla říct spousty skvělé muziky a udělala jsem z toho kousky, že jo? Možná někdo má teď kousky snídaně v sobě.
2: Tak to pouštěj.
0: Tak mi to odpuste, jdeme radši hrát. Hezké ráno.
3: Hit Radio Vysočina.

0: Leona. Hezké ráno, přátelé, kamarádi. Posloucháte Hit Radio a pojďme se zaměřit teď na vás, pánové, jo? Filipe a mužské osazenstvo, posluchači, poslouchejte právě teď, protože údajně se muž v průměru omluví za 12 vteřin a my ženy za 9. Proč? O, napadá ti proč?
1: Ne.
0: No protože vy chcete mít klid a koukat třeba na fotbal, že jo? Takže když něco se stane, pohádáme se nebo něco podobného, tak vy jste ti, kteří se omluví jako první údajně podle jakýchsi věců za 12 vteřin. Hold nám, ženám, to trvá prostě díl. Takže já si myslím, že většina chlapů to má asi tak, že omluva pro vás není třeba přiznání viny, ale je to taková strategická propustka z pekla. No?
1: Hele, já nechci být analytik zas, ale mám takový pocit, že jsi řekla, že my za 12 a ženy za 9. To znamená, ano, že vy se omluvíte
0: my
1: dřív.
0: My za 9 hodin.
1: Jo, za 9 hodin, tak to jsem přeslech. No. Tady docela zajímavou
0: věc. My prostě to vypustíme to pro mě jako kouřový granát a doufáme, že se mlha rozplyne, že jo?
1: No tak já jsem taky většinou teda u nás ten, kdo se omlouvá první, ale ne, abych mohl koukat na fotbal, i když na ně koukám taky, ale spíš nemám rád takový to dusno, víš, takže radši to mám za sebou takhle jako dřív, se usmířit, než potom celý den dusno a stejně vlastně k tomu nakonec dojde, že?
0: Ale u nás těch 9 hodin to není trucování, že bychom prostě trucovali, ale to je proces, chápeš? My musíme zahrát nějaký divadlo prostě.
1: Byli bychom rádi, i bez toho divadla bychom to přežili, dám.
0: Ne, my si totiž v hlavě přehráme celý ten film, editujeme dialogy, hledáme skryté motivy, zatímco vy už dávno přemýšlíte, co prostě bude k večeři, že jo? Vy to hodíte za hlavu, ale my prostě všechno analyzujeme, chápeš? My si to přehráváme prostě a fakt to řekl takhle a nemohl to říct jinak a tohle. Já nevím, já to třeba tak mám, já se teda nehádám, já nemám ráda hádky a když se už jako schyluje k nějaký hádce, tak já prostě odcházím. A pak si napíšem nebo tak, ale nemám ráda hádky. Tak by mě zajímalo, jak to mají naši posluchači nebo posluchačky. Dejte vědět, co vy a hádky, kdo se u vás doma omlouvá dřív, pánové anebo ženy. Zajímá nás to 777-937-777.

0: Pojďme se podívat, kdo pak dneska slaví narozeniny 16.8. srpen 2026. Tak mimo to jeden rumu, nevím, jestli ty piješ Filipe rum, já teda vůbec.
1: Já jo.
0: Nemám ráda, ale narozeniny má královna všech královen, která teda spíš teď vystupuje hodně na Instagramu, vypadá úplně neuvěřitelně, tak o koho pak se jedná?
1: Madonna dneska slaví.
0: Madonna Mia, ano, slaví 68. narozeniny, přejeme všechno nejlepší a taky zabrouzdáme do českého hudebního rybníčku, protože můj dlouholetý kamarád, jmenuje se Ondra, přes dívku má úplně jinou, je taky součástí nejlepšího letního festiáku Hrady CZ, tak kdo pak je tohle?
1: Single X,
0: ano. To je vždycky hrozný, když já ho vidím, jak mu chci říct, že jo, Ondro, ale on je zvyklý na toho Xindla. Tak každopádně Ondra dnes slaví 47. narozeniny. Strašně mu to sluší, protože hodně zhubnul. Vypadá fakt skvěle a jestli ho chcete vidět, slyšet, zpívat, tak rozhodně doražte ještě na nějakou ze zastávek Hradů CZ. Tak happy birthday!

0: Levin. What the hell? Já vím, co přijde teď. Filip Lejček, jeho ranní update minutku po půl deváté. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: V polské vesnici Konopie v sobotu vysvětili sochu Panny Marie, jež se svými 55,6 metry nejvyšší svého druhu v Evropě. A vůbec nejvyšší socha Panny Marie stojí na Filipínách a měří zhruba 98 metrů. Londýn není jen Buckinghamský palác, ale i řada živelných hospůdek. Typickým výjevem jsou pak zejména v létě návštěvníci vychutnávající si pivo před nálevnou ve stoje. Proti této tradici se vymazil úřad městské části Westminster, podle nějž vertikální popíjení, tedy ve stoje, pozbuzuje nadměrnou opilost. Tato retorika popudila nejen běžné občany, ale i politiky, včetně londýnského starosty. 7letý chlapec z Pensylvánie se dostal do Guinnessovy knihy rekordů v skutku originálním způsobem. Dokázal si na sebe v jeden moment navléknout rovných 50 svetrů. I když se ke konci už nemohl ani pohnout a připomínal obří vlněnou kouli, jeho pokus byl oficiálně uznán jako platný.
0: A před námi malinovej syrup kapela Miraj, která mimo jiné je taky součástí festivalu Hrady CZ. Tak hezkou neděli.

0: ATC Around the World, la la la la la. Tak já doufám, že dneska budete mít celý den takový sluncem zalitý, jak se říká, i když to tady u nás vypadá, když se podíváme z našeho centrálního studia v centru Prahy, taková zatažená obloha, ale vůbec nám to s Filipem nevadí, protože konečně se, přátelé, vyspíme. Jak Filip i zmiňoval, tak ona má přijít nějaká chladnější fronta, že bude studenější počasí, Filo.
1: No rozhodně, dneska, jestli máte rádi teplo, jak si to ještě užijte, protože od zítra, aspoň teda tady teď mám otevřenou Prahu, kolem 23 stupňů a to se nebude měnit v následujících 8-9 dnech, takže teploty kolem 22-23 stupňů. Ovšem, pokud třeba patříte mezi milovníky motorek a skutrů jako já, tak se tolik asi neprojedete, protože ne, že by byla zima, ale mělo by celkem hodně pršet.
0: A to znamená, že bychom společně všichni mohli vyrazit na houby, a ani nevím, jestli už vlastně rostou. Dejte klidně vědět, houbaři, prosím vás, rostou už houby, já je miluju sbírat, ale nerada je jim. Tak dejte vědět a my vám posíláme další skvělou muziku.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Lena Kuklová.
1: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: Dnes očekáváme převážně z počátku jasno až polojasno, už teď během rána a dopoledne bude v Čechách, ale už oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť, který se dostaví během odpoledne a k večeru i do celého území Česka, večer očekávejme také bousky. Odpolední maxima 32 stupňů Celsia.
3: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
4: Hezké dobré nedělní dopoledne, 2 minutky po 9. S vámi taky Filip, který se fakt, tady jo? Na mě směje.
2: No bude 32 stupňů, přátelé, kdybyste to chtěli slyšet, Leonka mě ustřihla.
4: No? To znamená, že se mu vypla mikrofon takhle, dřív, ano. Než by šlo. Každopádně teď už je neděle, dopoledne. A my tady pro vás máme i narozeninovou ruletu jako každý víkend, takže dobře pozorně poslouchejte a do té doby třeba Kateřina Marie Tichá anebo Angels a Morandy.
3: Hit Radio Vysočina.

0: 9 hodin, 9 minut a pokud se někdo z vás chystá rozšířit rodinu, protože dneska to počasí bude takový všelijaký, takový to, že vás nenechá vylézt z těch pelíšků, tak třeba někdo budete na těsto zadělávat, jak se říká, tak prosím vás, pokud se chystáte rozšířit rodinu, ale nechcete do toho skočit po hlavě, tak při plánování dítěte přihlédněte i k ročnímu období. Jarní děti jsou prý alkoholici, letní optimisti, podzimní mají problémy ve škole a zimní trápí civilizační choroby. No, zajímavý. Já jsem vlastně, co jsem já? Já jsem jaro, letně, podzimo, zimní dítě, možná, když to tak počítám, protože já mám narozeniny v listopadu, když to vezmu zpětně 9 měsíců, zhruba těch 10 měsíců je žena těhotná, tak mě asi rodiče upekli na Valentína.
1: A
0: tebe?
1: Já jsem to vlastně nikdy nepočítal, teď jsem to tak někdy v září, no, to bude.
0: Takže seš co?
1: Co jsem?
0: Jarňák, letňák, podzimák nebo zimák?
1: Jako kdy na mě zadělávali? No na podzim. Tak vypadalo to, že brákaš asi byl ve škole v tu chvíli už, jo, tak si řekli, hele, nudíme se tady, no. Tak ona máma poslouchá, takže bude ráda samozřejmě, že to tady takhle
0: rozebírá. Zdravíme Filipovu maminku, kdy jste zadělávali na Filipka, prosíme
1: září,
0: o zprávu.
1: No, ale je hustý, že vlastně mě je 35 a nikdy jsem nepřemýšlel o tom vlastně, kdy se to stalo, jako.
0: No a další věc je ta, že já jsem včera koukala Otec mé dcery na takový nový seriál a tam byla taková statistika, že až 21% mužů není otcem dítěte, o kterém si myslí vlastně, že to dítě s tou ženou má.
1: To je strašný.
0: To je hrozný.
1: No tak, protože logicky...
0: Ale je to bráno jako celosvětově teda.
1: Pokud nemá to dítě samozřejmě jinou barvu pleti, což se taky určitě děje na světě, ale i tam jsou výjimky, tak. O tom jsme se bavili, myslím, před týdnem, tak jako nepůjdeš jen tak si udělat test, že jo?
0: Ne.
1: To až potom, možná, kdyby to dítě mělo fakt úplně jinou povahu než máma i vy, tak si řeknete, tyjo, to je nějaký divný.
0: V tom seriálu taky přišli na to, že jo, až když jí bylo, nevím, 17, kdy potřebovala dárce ledviny, takže test DNA, že jo, to prozradil. A to nechceš prostě, pak si vzpomeneš, kdy se to vlastně stalo, že jo. No, to nechceš, prostě to nechceš. Tak nám dejte vědět, co jste vy, letňáci, zimáci, jarňáci nebo podzimáci. 777 937 777. Teď už Coldplay, Little Sims a Burna Boy.

0: Nestárnoucí legendární Cher právě teď z Eteru Hit Rádia 3 minutky po čtvrt na 10. To znamená, že opět budeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak pokud chcete vyhrát nějaký nezapomenutelný zážitek a taky popřát své nejbližší osobě, která měla, má nebo bude mít narozeniny, od toho jsme tady, takže volejte 800 937 937.
1: Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Don't na rozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás. Já už teď vím, že máme ženský hlas na telefonu. Halo, halo. Aha, tak někam utekl, odešel.

0: linka je aktuálně volná, volejte na 800 937 937. A moje šťastná ruka vybírá tady. Halo, halo, kdo tam?
1: Halo.
0: No halo.
1: Halo, halo, slyšíme se?
0: Ano,
1: tady slyším. Zuzana z Lukavce.
0: Dobrý den, Zuzanko, tady Lea z Prahy. Spojení navázáno, ještě je tu Filip Lejček.
2: Halo, halo.
1: Halo, halo,
2: halo. Halo.
0: Zuzanko, co pak děláme?
1: Teďka, no právě voláme.
0: Voláme.
1: Jinak nic, tak odpočíváme.
0: Jo, a prázdniny dobrý, dovča taky.
1: Jo, dobrý, dobrý.
0: Vy tam někde s tím cestujete, ne? Nebo nám tam funíte? No to, nebo tam fouká.
1: Já jsem venku a fouká vítr.
0: A odkud jste? Jste říká z Lukavče? Ne, Lukavce,
1: ano, Lukavec u Hořic.
0: Kde to je? Počkej, Hořice, Hořické trubičky,
1: no,
0: se mi vybavují.
1: Ano, Hořické trubičky, ano.
0: Dobře, prozraďte nám, kdo má ty narozeniny, nebo měl, či bude mít?
1: Bude mít přítelkyně našeho syna, 21. srpna.
0: 21. srpna, dobře, já už to tady zadávám a jdeme, Zuzi, na pravidla. Zahrajeme tři hudební ukázky s datumem 21.8. Na vás bude, abyste si jeden z těch songů vybrala, společně ho pošleme přítelkyni vašeho syna, jak se jmenuje?
1: Natálka.
0: Natálce. A pozor, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, kdybyste si nevybrala, hrajeme automaticky tu třetí, jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak já roztáčím narozeninovou ruletu právě teď. Rednex, chceme nebo ne?
1: O, ne, ne.
0: Dobře, jdeme dál. Backstreet Boys. Co teď?
1: Tak dáme asi do třetí.
0: Dobře, takže do třetí se všeho dobrý. Whitney Houston, I have nothing. Jo?
1: Tak to bude super.
0: Dobře. Tak teď pojďme, Zuzi, popřát všechno nejlepší Natálce.
1: Tak na ty, všechno nejlepší, teda předčasně. Hodně zdravíčka, lásky, ať všechno dopadne tak, jak chce.
0: Slyšíme se, Zuzi?
1: Ano, tak. Já vás slyším.
0: Dobře. My se přidáváme, Filipe, popřejeme všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you.
0: A aby toho nebylo málo, samozřejmě od firmy na zážitky, tady máme i nezapomenutelný zážitek. Tentokrát je to kurz letního biatlonu.
1: Ježiš, no to nevím teda.
0: No, záleží.
2: Ale my
1: jo.
0: Záleží, jestli vy nebo někdo v okolí, myslím si, že stojí za to si to vyzkoušet. Tak prosím vydržet na telefonu a Whitney Houston posíláme za vámi.
1: Ano, děkuju.

0: Na 10, ano, na 10. Vědci říkají, že hudba, kterou posloucháme mezi 13. a 17. rokem, na nás zanechá nejsilnější emoční stopu. A s tím já 100% souhlasím. Hele, z Brontosaurů a třeba New Kids on the Block mám v sobě nesmazatelnou emoční stopu, fakt? Ale vážně, co by bylo to vaše, nebo co bylo to vaše, to tvoje, dodnes, když slyšíš, tak prostě je ti hezky a máš pocit, že ti nikdy nikdo nerozuměl víc než ten zpěvák, který zněl z Walkmanu, Discmanu, nebo tenkrát ještě MP3. Každý to prostě má jinak, že jo? Moje mamka vždycky začne dělat svůj divný taneček u Depešáků, nebo Guns N' Roses, vždycky, hele, zahraj mi tam u vás ty Gány. No, tak jen si představte, až bude třeba 70 dnešním puberťákům a uslyší někde z rádia Viktora Šína nebo Kalina.
1: Stojíme spolu ve stínu.
0: Ne, ale fakt, ta hudba, prostě mezi tím 13. a 17. rokem, já se po to podepíšu, protože cokoliv jsem poslouchala tenkrát, tak poslouchám dneska a mám v sobě takovej strašně krásný pocit, protože bez hudby já si nedokážu představit život, fakt.
2: No, já jsem se tak snažil dohledat, co tak bylo za skupiny jako moderní, když byl rok teda 2004 až 2007, jo.
0: A to nehledej, nevím. To jde o tebe, co ty si poslouchal, já vím, že ty jsi na ty gay bandy.
2: Gay bandy, ale ty moc nefrčeli v tu dobu.
0: To byly Blue, NSYNC, 90.
2: Já jsem měl takový období spíš mezi 13. a 17. rokem spíš takového hip-hopu, jo, to znamená jako Mike Spirit, klidně třeba Indy a Witch Rhythmus, takže to se nám sem na Hit Radio moc jako nehodí, ale já jsem prostě měl taky v období těch volných kalhot, to se teď vrátilo do módy.
0: Jasně.
2: A poslouchal jsem jako hlavně tenhle ten hip-hop, takže Backstreet Boys byli předtím, ale že bych si to pouštěl, teď to se říct nedá, takže u mě to nezafungovalo,
0: ale
2: bohužel.
0: Ty jsi negativní ke všemu, u tebe nefunguje nic, já ti vypínám mikrofon a vy nám, kamaráti, dejte vědět.
3: Paru, mám výsledky školního průzkumu.
0: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
6: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
7: U nás v ulici jsou sami slušní lidi.
6: Ulice, premiérové díly už od pondělí na Nově.
8: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
9: Už se to blíží.
10: Už se to blíží.
9: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
10: Boží atmosféra.
9: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.

0: Tak se
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Dnes očekáváme jasno až polojasno v této chvíli, ale odpoledne se zatáhne, očekáváme také přehánky a bouřky. Pokud si chcete užít teplejšího počasí, tak dnes v týdnu se totiž výrazně ochladí, a to klidně o 10 až 11 stupňů Celsia.
3: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
4: Hezké dobré dopoledne, neděle 16.8. Taky máte nějaké takové to jedno jídlo z dětství, které musíte mít prostě pořád v lednici, anebo si ho udělat? Popřemýšlejte, protože tohle si za chvilku povíme. Do té doby Rihanna anebo Pokáč.
3: Hitrádio Vysočina.

0: Zmiňovali jsme to, jestli máte taky jídlo z dětství, které musíte mít v lednici, anebo si ho prostě uvařit. Za mě to je krupicová kaše od babičky, taková ta pravá, a samozřejmě bramborová kaše s řízkem. Jsou chutě, ze kterých se prostě nedá vyrůst, i když vám už dávno není 10, co jako je na tom špatného vůbec nic. Ta jídla nejsou o hladu, ale o pocitu bezpečí, který nám prostě zůstal v chuťových buňkách. Když mám fakt třeba mizerný den v práci, nic mě nezachrání víc než bramborová kaše s řízkem nebo krupicová kaše, pořádná hromada kaká, cukru, máslička. Je to prostě v podstatě taková jedlá terapie, která stojí 20 korun a funguje líp než hodina u psychologa. Je to naprosto v pořádku. Podle toho, co jste zatím psali, tak to máte taky tak. U vás jsou to třeba vajíčka s knedlíkem. To jsme jedli, když jsme byli malí. To bylo takový, když už doma nebylo co k jídlu, tak vajíčka s knedlíkem to vždycky zachránila.
1: Ale bylo to v určitou dobu, že jsem si i to u nás dělal táta, vždycky jsem řekl knedlík s vajíčkem, že ho chci. A my jsme ještě udělali takovou prasárnu, hodně v Německu se to prodávalo curry ketchup, tak to jsem se na to... Ale no, bylo to dobrý prostě, teď mi to nejde jako k sobě, ale fakt zkuste knedlík s vajíčkem s curry ketchupem, fakt dobrý.
0: No tak dejte vědět, jaká jsou ta vaše jídla a my posíláme Green Day.

Dasha Austin, Hit Radio, stále s vámi, hezké dobré dopoledne. Pojďme udělat zase to, co jsme dělali zhruba 14 dní, 3 týdny zpátky, kdy jsme si dávali takovéto follow za follow, protože sociální sítě vládnou v 21. století světu. Tak budeme strašně rádi, když na našem Instagramu a Facebooku si nás najdete jako Hit Radio a že budete sledovat nás tam, protože z té backstage se toho děje opravdu hodně a taky tam občas pro vás máme nějaké dárečky, soutěže a podobně. A kdybyste chtěli sledovat mě a Filipa, tak my vám samozřejmě strašně rádi i to follow vrátíme na Instagramu, protože oba používáme hlavně to. Tak Filipa tam najdete jako Filip Lejcek a moje jméno takový typicky složitý Lea Giongiosi. Tak se sejdem na Instači a říkám, nezapomeňte sledovat i naše Hit Radio.

0: David Kushner, Daylight, Hit Radio, 10 hodin 37 minut. Hezké dopoledne. Pojďme se vrátit k tomu, jak jsme tady řešili, jaká jsou ta vaše nejoblíbenější jídla z dětství, která vám rozhodně nesmí chybět ani teď v dospělosti, protože za chvilku se nám blíží hity na přání k vaření, budeme hrát jenom podle vás, takže nám už klidně pište, co byste rádi slyšeli. Ale přišla nám tady Lenka, ahoj, za mě to byly piškoty, na ně kapka rumu a šlehačka. Dělala to tak moje babička a pro mě prostě top. Žloutek s cukrem. Bože Leo, návrat do dětství. Lenka. Žloutek s cukrem je naprosto skvělá věc, já to docela často piju i na hlasivky. To se opravdu doporučuje. Další zpráva, tady máme, ahoj Leonko, u nás to bylo zase chleba s vajíčkem, vlastně podobně jako knedlíky, ale nejdřív se udělali vejce na řídko a pak se do nich zamíchal chleba nakrájený na kostičky. Strašná mňamka a nenaučila jsem na to i moje děti, aby to povýšili na chlebovou pochoutku. Hezký den, Jana. Tak.
1: My jsme tomu říkali, já nevím vlastně, proč doma smaženka tomuhle pokrmu. Jo, chleba ve vajíčku, na to zase curry ketchup. já nevím, kde jsme to vzali, prostě to bylo dřív z Německa jako in, teď se to prodává normálně. Ale já mám prostě zarytou tu bramborovou kaši s řízkem. Respektive já si třeba udělám kolikrát i solo a k tomu si koupím, já nevím, třeba sekanou, mě to je jedno. Mě totiž ve finále možná ani nechutná tolik ten řízek, chutná ta kaše. Takže si k tomu dám klidně párek, sekanou, je mi to jedno. Kaše u mě vítězí na plný čáře.
0: A jak děláš kaši? Protože spousty lidí dělá hodně, někdo ji dělá, že jo, s máslem zamíchaným, buď teplý mlíko, studený mlíko, nebo někdo do toho přidává i smetanový sýr.
1: No takhle, záleží, jestli se chceš zprasit nebo ne. Za mě, když neřešíš kalorie, tak je prostě ideální normálně jako máslo, ne moc, tak akorát, já nevím, čtvrtka másla, dejme tomu. Mlíko by prý mělo být vlažený, jsem slyšel, ne z lednice. No a potom samozřejmě, když to chceš trochu povýšit, no tak tam dáš trochu té smetany, ale ne celý kelímek, jo. Ale důležitý je, co v restauracích hodně není, že je většinou málo slaná v restauracích, tak až, takže dost soli.
0: Vůbec.
1: A to je všechno, no, ale ono je echt, nebo je kunšt narazit na dobrý brambory, protože to nepoznáš v krámě. Tak. Teď jsem si koupil, udělal kaši,
0: ano.
1: Nebyla dobrá a to jsem dělal já a dělám dobrou kaši, opravdu, ale ty brambory mi to zkazily, moučnatý.
0: Tak normálně já, jelikož jsem bramborovo kašožrout.
1: Máš něco speciálního, teda jak ty děláš
0: ne,
1: kaši
0: já
1: jinak?
0: Já chci
1: třeba,
0: od tebe ochutnat kaši a ty ochutnáš mojí kaši.
1: To bychom mohli udělat, ale víš, co je blbý.
0: Ona a dáme degustaci takhle.
1: Ona druhý den prostě není dobrá. Není ono, takže budeme se muset navštívit, hele, uděláme si kašovej odpoledne a je to.
0: Tak ty si spořídil barák, takže je jasný, u koho budeme, že jo?
1: Obrovský, doma je obrovský, 400 metrů čtverečních.
0: Tak bramborový kaši zdár, za chviličku hity na přání k vaření, pište si 777 937 777.

Hit Radio všude s vámi i na cestách. Za chviličku po 11. hity na přání k vaření, takže pište si na 777 937 777. Budeme hrát 60 minut jenom podle vás. Do té doby Shaggy Sia a

0: Jana Kuklová.
1: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: Venku se začíná pomalu zatahovat, odpoledne přehánky, večer možná i bouřky, teploty však dnes kolem 30 stupňů, v týdnu se připravte na teploty mezi 20 až 25 stupně Celsia.
3: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
4: Hezké dobré dopoledne, 5 minutek po 11. Hity na přání k vaření startují právě teď, takže nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, anebo taky na můj Instagram Lea Giongiosi. To je vždycky strašný, když říkám to svoje příjmení. Prostě Lea, jo? A hrajeme právě teď Adam Ďurice a nebo Gigi D'Agostino.
3: Hit Radio Vysočina.

pro Mirka, Jarka, Janičku a taky Petra. Děkujeme moc, jste super, rádi vás posloucháme. Je pravda, že o Shakiru si z vás tady napsalo více lidí, takže určitě Shakira bude a taky Tayo Cruz. A co bude dál, tak je na vás. Come on.

0: Plus, Dynamit, Hit Radio, Lea s Filipem a taky vy, naši věrní posluchači. Hrajeme hity na přání k vaření, píše nám tady Jirka. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám píseň Kruhy od Lipa a Jany, protože včera jsem je slyšel na koncertě. Byli naprosto skvělí, tak bys nám udělala radost, kdyby si nám tuhle pecku zahrála. Jasně, že zahraju.
1: Je to jediná nemoc, který se nechce léčit.
0: Ale Jiříku, musíš si chviličku počkat. Za 3 minutky celá tahle věc Eteru Hit Rádia doplní je taky Mark Ember a máte se dál na co těšit, protože potom vezmeme někoho z vás volajících. Tak Lipo, Jana, za chvilku.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Volejte na 800 937 937 právě teď, protože chceme v éteru slyšet někoho z vás. Tak pojďte vysílat s námi, linka je aktuálně volná, my vám zahrajeme, co rádi posloucháte a tak trošku si vás vyspovídáme. Takže 800 937 937 volat můžete právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu? Halo, halo?
1: Halo?
0: No halo, jedeme živě v éteru, kdo tam?
1: Ahoj Leonko, tady Lucka.
0: Ahoj Lucko, odkud voláš?
1: Volám z Děčína.
0: Z Děčína nebo Jičína?
1: Děčína.
0: Z Děčína, ano, zdravíme na sever.
1: Děkujem, děkujem.
0: A co dneska vaříme a baštíme?
1: Já nic nevařím, vaří manžel.
0: Ježíš, to je skvělý, kde se to hledá takovýhle chlapy?
1: No, hledá se to asi těžko.
0: Jako jehla v kupce se dá? Nechce se naklonovat sem, protože ty naši chlapy moc tady nevařej.
1: Takže vaří dneska brambory rošlápnutý s kudecím řízečkem.
0: Počkej, co znamenají rošlápnutý brambory, protože Filip se tady na mě tak divně podíval. Jakože vezme uvařenou bramboru, šlápne na ní a je z toho taková polokaše, jo?
1: Ne, bude to nějak pečený, s anglickou slaninou, hnívou, takže něco takovýho.
0: Rošlápnutá brambora, aha, tak teď jsme všichni moudřejší.
2: No, hele, prostě se to uvaří a pak se na to prostě šlápne a ono se to pěkně udělá.
0: Sprcne tak dohromady
2: všechno. Jo, dobrý.
0: Dobře, děkujeme za ty.
1: Překvapení.
0: A k tomu řízek, jo?
1: Budou k tomu řízečky s vlastním vokem. Párečkem zapečený v troubě s anglickou slaninou.
0: Já když to teď slyším, tak mě normálně asi bolí žaludek, protože to je brambora něčím plněná, teď kuřecí řízečky taky
1: to,
0: něčím plněný.
1: Ne, to nebude úplně takový, jak to slyšíte, ale je to fakt výborný.
0: Bude to prostě všechno rošlapaný do sebe.
2: Takhle, bude to vypadat líp, než to zní, si myslím. Že jo, asi.
1: Určitě.
2: Snad nás pán jako neposlouchá, nebo si naladí jinou stanici příště asi.
1: Tak my se budeme
0: těšit třeba na fotku, kdyby si chtěla, tak nám pošli na WhatsApp fotku na 777-937-777. Jak taková rošlápnutá brambora vypadá? Mě to strašně zajímá, fakt.
1: Hele, já fakt nevím, je to překvapení, nevím.
0: A co zahrajeme, panu kuchaři?
1: Něco od Marka Ztraceného šlo by.
0: A co?
1: Hele, třeba tu novou.
0: Obuž si mé boty.
1: Jestli by to bylo možné. My byli minulý týden na tom koncertě, bylo to krásný, bylo to super.
0: Ještě, že vám Marek nerošlapal ty brambory.
1: No, třeba klidně.

0: Hele, toho už se nezbavíme, těch rošlapanek brambor tady, ale já viděl recept, hele, ono se to vlastně jako sklenicí tak jako drtilo a prostě se to tak jmenovalo, jako rošlapaný brambory. Každopádně, co jsi říkala na koncert Marka Ztraceného teda, protože na letenský pláni byl předtím třeba Michael Jackson, že jo, takováhle legenda, bylo to skvělý?
1: Bylo to báječný, bylo to super, bohužel na Michael Jackson jsme se tam tenkrát nedostali, ale nevadí.
2: Tak, skvělý.
0: Mára je taky výborný.
1: Marek to určitě jakoby dostal tam, kam potřeboval a bylo to opravdu parádní.
2: Tak my ti posíláme. Ano, ty máš dneska narozeniny.
1: Jo, mám.
2: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, naše milá posluchačko.
0: Já jsem zapomněl jméno taky, sakra.
2: Hodně štěstí, zdraví, Lucinko.
0: Milá Lucko, tak to ještě napravíme takhle. Lucka z Děčína slaví narozeniny dneska, tak všechno nejlepší.
1: A ještě
0: nejlepší.
1: Teda, jestli můžu malinko.
2: Ano, hodně.
1: Zítra máme 24 let výročí.
2: Ano.
1: Tak jenom, že teda jsem strašně chtěla poděkovat, že jsme se fakt našli a že nám to všechno funguje tak, jak má, že máme dvě báječní děti.
2: To je krásný. Já vám tu lásku přeju, protože to je to nejkrásnější, když máte ten život s kým prožívat a užít si to. Zdravíme pana kuchaře a rošlapané brambory a posíláme Marka Ztracenýho. Lucinko, mějte se krásně, užijte si to volume doprava a tenhle song je jenom pro vás. Ať vám ta láska zkvétá a všechno nejlepší.
1: Děkujem.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj kuchaři.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Lady Gaga, Abracadabra. S váma taky Lady Lea a Signor Filip Lejček. Každopádně hity na přání k vaření pokračují dál, protože jste si napsali o tom jeho keše. Espresso Macchiato bude, taky Zara Larsson. A rozhodně nebude v playlistu chybět tahle skvělá věc pro Hanku a Jiříka. Když to jsou hity na přání k vaření, Hungry Eyes, Hladové oči, Hříšný tanec, i takový tip, na co se můžete takhle v neděli odpoledne podívat, protože to počasí dneska je takový všelijaký. Tak Hungry Eyes za chviličku z Eteru, tak jdeme tančit, ne? Co, Filipe?
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kuklová.
1: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Na některých místech už prší a v tomto trendu by se mělo pokračovat i odpoledne, přehánky, případně večer také bouřky. Odpolední maxima na 32 stupních, zatímco v týdnu by to mělo být maximálně 25 stupňů Celsia.
3: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
4: Hezké dobré odpoledne, neděle 16. srpen, 2 minutky po poledni, nechte si chutnat, pokud právě baštíte. My pokračujeme dál až do 13. hodiny s vámi Lea, taky Damiano David, anebo Ellie Goulding, Love Me Like You Do, právě teď.
3: Hit Rádio Vysočina,

chutnáváte na těch svých obědech. Už nemusíte předstírat, že studujete nápojový lístek, když jste někde v restauraci, jen abyste se dostali za ty zamčené dveře, protože česká města začínají masivně rozjíždět projekty jako vlídné WC nebo free WC. Možná to někdo už znáte ze světa. Každopádně podniky zapojené do sítě jsou označené speciální nálepkou na dveřích, která garantuje vstup na toaletu úplně téměř zdarma, což je konečně naprosto skvělý. Radnice totiž raději zaplatí hospodě 2000 měsíčně, než aby stavěla nerezovou budku za 3 miliony, kterou stejně někdo posprejuje třeba druhý den. Každopádně je to chytrý, je to levný, konečně to vypadá, že někdo na těch úřadech

0: Nedělní odpoledne na Hit Radio v plném proudu 16.8. druhá polovina srpna se přesunula, už se sbíráme k tomu dálnému konci, kde končí prázdniny, děcka nám půjdou do školy, ale tak ještě těch 14 dní vydržíme, ne? Každopádně za chviličku Medúza, Taylor Swift nebo Jeleni s hitem Někde kolem, tak rozhodně nikam neodcházejte a zůstaňte s námi.
1: Hit Radio Vysočina.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: poradit se Sabrinou Carpenter, tak si připravte zpěvníky, protože bez znalosti textu u ní neprojdete ani přes práh. Jo. Ta holka to oznámila, že chodit bude pouze s tím, kdo zná každé její písmenko. Já jsem docela tak trošku zvědavá, protože většina heterosexuálů nad 30, co znám já, ani neví vlastně, kdo to je. Je to zpěvačka Sabrina Carpenter, je to jako by po vás tesař chtěl třeba, abyste znali, já nevím, z paměti rozměry každé skříně, kterou třeba kdy vyrobil, jo? Takže představte si to první rande. Ty máš tak krásný oči, ale teď mi řekni, co rýmuje se slovem nonsense v akustické verzi z Tokia. To nechcete.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Tak jo, přátelé, kamarádi, je to tady. Já se s vámi pro dnešní den loučím. Neděle odpoledne byla s vámi Lea Dindější. Díky, že jste nás poslouchali, smáli se s námi a hlavně, že jste naše Hit Radio nepřeladili. Zítra nezapomeňte stávat s naší snídaní šampionů s Jasmin a Míšou. No a za chviličku už předávám slovo Kátě Pechové, která tady s váma bude celé odpoledne. Takže spousty skvělé muziky, dobré nálady, pozitivní energie, tak jak to u nás znáte. Mějte se krásně a čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina.

0: karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
1: Dneska oblačno až zataženou, místy se může vyskytovat déšť nebo přehánky, zejména večer na západě a severozápadě taky bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 a 31, na ostatním území ještě 32 až 37. Krásné odpoledne, minuta po 13. Tak co, dočkali jste se deště? Nebojte, zítra to má vypuknout a bude pršet dlouho. A ty nejlepší hity ty budou taky. Teď Eva Farná a Mirai.

Enrique Iglesias dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. A hele, pojďme si přiznat, že jsou mezi námi lidé na světě, u kterých přemýšlíme, jak to dělají, nebo co dělají, nebo co berou, jo? Protože prostě nestárnou. Prostě je máme zafixovaný jako mladý, krásný, sexy, energický. Prostě jako někoho, koho se věk očividně netýká, jo? Takový Johnny Depp, Tom Cruise, Drew Barrymore, já. A hlavně, a to se mnou budete souhlasit, Madonna. Zrovna Madonna má dneska neuvěřitelných 68 let. Chápete to? Já si pamatuju, když jsme se pohoršovali a divili její padesátce. No a podívejte se, jak to letí. Je to, ale když je pravda, když se na ní podíváte, tak ona fakt maká. Jo, ona neskutečně cvičí. Umí se udržovat, že je zdravě. Loví zajíčky, to očividně taky dost pomáhá. No maká, až se z ní kouří. Takže Madoně, přejem všechno nejlepší. Budeme doufat, že v 68 budeme vypadat stejně. A mít stejné množství zajíčků. Do uší další hity, za chvilku Rihanna a teď jsou tu Verse Arms.

Rihanna, Calvin Harris, posloucháte Hit Radio. Máme čtvrt na dvě, neděle a před námi příslib toho, že bude pršet celý týden. Ta představa je krásná. Nebo aspoň myslím, že většina z nás potom vlastně docela touží. Já jsem dneska šla do rádia a poprchávalo. A normálně z trávy bylo slyšet, jak se raduje. Jo, to se mě ozývalo, jak kdyby tam byly malý skříci. Tak budem doufat, že to s tím deštěm klapne a nebyl to opět jenom prázdný slib. Já vám rozhodně slíbím a doručím další hity za chvilku Train, taky Nelly a Kelly Rowland nebo Rehab.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Train v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. A krásnou, pokud možno klidnou neděli. Ideálně bez hádek. Takových těch domácích. Protože nejčastější manželské hádky jsou, prosím vás, pěkně údajně o másle, WC a zubní pastě. Jo, jo, ne, žádný podstatný věci. Ne. Máslo, záchod a zubní pasta. Jako, myslím si, že u záchodu tam to bude pravděpodobně zvednutý prkínko a možná nechávání roliček od toaleťáku všude možně, to je další varianta. Zubní pasta, no, někdo ji nezavírá, nebo ji vymačkává z půlky, jo, víme, taky je tam spousta možností, jak to vlastně pokazit. Co se týče másla, tam je to těžký, jo, ale údajně totiž se dělíme na hladiče a dloubače. A teď schválně, klidně pojďte napsat, jestli jste hladič nebo dloubač, jo, protože hladič to je takový to normální, jo, že si prostě ubíráte po kouskách to máslo, jo, decentně, tak aby furt mělo tvar a tak. No a dloubači do toho prostě různě rejpou, nabírají a z másla je prostě, je to smutný příběh. Tak to může být velký problém a ideální je, když máte doma dloubače a on to máslo pak ještě nechá v teple na lince. No prosím vás, na tyhle tři komodity opravdu opatrně. A právě teď Poetika a Blízko.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

Nicky Jure a Daisy Sunroof. Éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Krásnou neděli vám přeju. Ano, už je zase neděle a ano, už jsme zase skoro na konci srpna. Jo, je to neskutečné, jak to letí. Předpokládám, že většina z vás taky má pocit, že furt byl leden, leden a najednou, jo, za chvilku škola, Vánoce, pak už zase ten dlouhý leden. No, letí to! Tak nezapomeňte občas taky zpomalit a jenom si ten moment vychutnat. Benson Boone je k tomu jako stvořen, k tomu Kateřina Marie Tichá nebo Global DJs.

0: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
1: Dneska nás čeká oblačno až zataženo, místy se může vyjasňovat, jinak se bude vyskytovat taky déšť nebo přehánky a zejména večer na západě a severozápadě i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31, na ostatním území stále vysoké 32 až 37. Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a čeká nás další hodina plná těch nejlepších hitů. Teď George S.

Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio, hezkou neděli. A máte rádi uzrálý sýr, takový ten, co fakt jako zrál, poctivě dlouho. No tak mám tip, protože v Egyptě teď našli nejstarší sýr na světě. Takhle, našli ho v hrobce jednoho starosty, jo. Našli takovou nádobu, jo, klasickou, starou egyptskou, no a v ní takovou divnou bílou látku. A když jí dali pod mikroskop, tak zjistili, že to býval nějaký druh kozího sýra. A zrál tam krásných 3200 let. Čo, to muselo být vyzrálý. Nechtěla bych být ta, která otevře teda tu nádobu, pač to muselo být intenzivní. Teď si představte, že tady ten neboštík starosta, jo, si tam nechal dát ten kozí sýr, aby měl něco na chleba, že jo, na onom světě. No a ono se teď tím testem ukázalo, že ten sýr byl asi jedovatý, takže je dost možná to ono, co z něj neboštíka udělalo.

malá lekce francouzštiny Matka Žim v éteru Hitrádia. Krásnou neděli, 14:15, jo, to je takovej ten odpočet, kdy prostě víte, že se ten víkend fakt jako chýlí ke konci a že už s tím nic moc neuděláte, ale když už to víme, tak si můžete ještě stihnout něco zažít, jo, nebo naopak si dát třeba odpolední spánek, to je velmi zdravý. Vemte si, jak to dělají v Řecku, Španělsku, Itošce, všude to dělají, to je jenom u nás, je to pořád taková věc, za kterou se skoro stydíme. Nestyďte se, běžte si na hodinku lehnout, nechte si nás u toho v uších, jo, to bude příjemný. Takový Miles Smith, Alan Walker nebo Evanescence, co? Tak krásnou neděli.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

vás teda rozhodně, rozhodně nechci k ničemu poňoukat, ale druhý nejoblíbenější alkohol světa slaví dneska svátek. Je to tak, na dnešek prosím vás připadá Mezinárodní den rumu. Jo. Údajně teda o něco častěji lidé na světě pijí vodku, ale to je v podstatě díky tomu, že Rusko je tak obrovský, že jo. No nic, název rum je prosím pěkně považován za zkratku anglického slova rumbelion. Rumbelion i on se to píše a znamená to velký ruch. Vy, co jste někdy rumpili, tak víte, že to naprosto přesně odpovídá. Ano, to se pak totiž většinou děje. Údajně se při jeho pití karibské ženy tanečně odvazovaly při večerních bouřlivých setkáních. Tak nevím, jestli plánujete nějaký bouřlivý setkání, ale jo, můžete to tam oslavit. Ne, že si dáte na počest rumu vodku, to by bylo divné. A nebo si dejte víno. O tom ví něco činasky. Zase.

Cyril v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne vám všem. 14 hodin 39 minut k tomu, přeju krásný den, doufám, že máte, vy co máte volno, nohy nahoře. A vy co jste v práci, tak jedna důležitá věc, pokud tam potkáváte lidi, což bohužel musíme skoro všude, tak doufám, že dneska potkáte samý hodný a milý lidi. To je podle mě totiž strašně jako zásadní rozdíl v tom, jaký máte den, jo, protože přijde jeden naštvaný protivný člověk a třeba za to ten den nemůže, ale prostě vám to zkazí den, tak držím pěsti, ať jsou to dneska jenom samý hodný koťátka, jo? Soundtrack k tomu budeme mít perfektní. Eagle Eye Cherry, Lady Gaga nebo Ella Henderson už za chvíli.

0: karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
1: Dneska většinou oblačno až zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, potom zejména večer na západě a severozápadě se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 a na ostatním území stále vysoké 32 až 37. Krásné odpoledne, 2 minuty po 15. hodině startuje nám další nedělní hodinka. Společně s Leony nebo... Imagine Dragons.

0: teď v Éteru Hit Rádia a je čas dát si něco úplně zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Lidé se statisticky nejčastěji rozcházejí v pondělí. To je zítra.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

tohle jsou Rasmus, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne všem, 15.15, něco si rychle přejte, to ještě stihnete, dobrý. Jo, prostě to tak všechno v pohodě, dobrý. Myslím si, že Perseid už moc padat nebude, jo, tak musíte využívat tady ty jiné možnosti na ty přání. No a pokud jste si přáli další porci skvělých hitů, tak počkejte, přejte si. Já jsem v podstatě jako džin. Myslím ten, co první přání. Za chvilku Damiano David, taky robí Williams, nebo Lilywood.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

třeba Hit Radio není nejlepší rádio, protože to si zapamatujete a navíc je to hrozná blbost, takže vám ho nikdo neukradne. Dobré, že? No pro další IT tipy mě neváhejte kontaktovat. Většinou to stačí vypnout a zapnout. Další hity před dámy právě teď Tina a Rytmus a jejich Příběh.

0: Alex Warren s námi na Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne. Jestli jste teď někdy slavili narozeniny, tak jste na tom podobně jako Eva Farná. Jo, to je prostě naše královna, oslavila teď 33. Mimochodem sdílela k tomu na Instagramu moc hezký věci, otevřela rodinný archiv, doporučuji na to mrknout. No a hlavně, doporučuji si ji pustit do uší a to zařídíme. Eva Farná a Neříkej mi, co má se stát, taky Pink nebo Ed Sheeran, už za chvilku. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Kamarád v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. A prosím vás, kdybyste se chtěli dámy dovzdělat, a pro pány to jistě bude pozitivní věc, tak doporučuji prolistovací kuchařkou Magdalény Dobromily Rettigové. Prosím vás, naše národní kulinářská obrotitelka totiž prosazovala poměrně revoluční přístup žen k mužům. Já se s tím teda asi úplně nestotožním, ale pozor, citace z její kuchařky, jo. Novomanželka se nesmí prát s mužem, který evidentně přišel od lehké ženštiny, ale namísto toho mu podá polévku na způsob bujónu, neb žena muže musí dokázat, že najde doma, co hledá jinde. No, dobře, tak tehdy byly očividně trošku tolerantnější, to my už dneska dělat nemusíme tohle. Já bych, pánové, pokud vaše žena zjistí, že jste byl za lehkou ženštinou, i za těžší, to je jedno, byla, pokud vám nabídne polévku, hodně opatrná, jo? Pač tam bude místo bujonu něco úplně jiného. Tak opatrně, opatrně. Hele, ale s tímhle se nesklamete. Linkin Park.

0: Shawn Mendes v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Čtvrt na pět, jo, tik-tak, tik-tak, pondělí za rohem. No nic, ne, nenechte se vystresovat. Hele, dáme si za chvilku dnešní oslavenkyni, jo, 68. Teď si to vemte, jo, pořád aktivní, pořád jede bomby. Tu rozhodně žádný pondělí neděsí. Jo, už jí za chvíli Madonna, taky opět a Radeček nebo Alvaro Soler, tak buďte s námi.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café-gusto.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorilla.cz.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Madonna a Like a Prayer, posloucháte Hit Radio. A je to tu, konečně vynález, na který jsme čekali. Už miliony let potom prahneme. Prosím vás, na Slovensku vyrobili ponožky, které odpuzují klíšťata. Jo, jsou to speciální ponožky, kdy ty mrchy

0: DJ Anton, posloucháte Hit Radio. Znáte takový ty ironický situace, kdy prostě, nevím, celý týden je hezky a vy vyrážíte na vyhlídku někam, chcete si vylézt nějaký pořádný kopec a jen tam vylezete, tak se zatáhne. To je klasika, to třeba já jsem takhle viděla úplně všechny místa na světě, ale vlastně neviděla páč mraky. To nevadí, jo, nebo když celý týden prší, tak ten jeden den už se odhodláte a ten deštník si vezmete a ono přestane, že jo. Krásný věci, tak přesně o tomhle je song, který nás čeká za chvíli. It's like rain. Alanis Morissette napsala totiž geniální song právě o těchto situacích. Ironik, k tomu Poetika nebo Coldplay už za chvíli. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
1: V noci bude oblačno až zataženo, místy se může vyskytnout déšť, přehánky nebo taky bouřky, nejnižší teploty 19 až 14. No a zítra potom oblačno až zataženo, akorát na Moravě místy i polojasno, na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky a potom večer ubývání oblačnosti a taky protrhávání. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině 19 až 23 a jinde 23 až 28. Hezké odpoledne, 3 minuty po 17. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě ty nejvíc nejlepší hity. Tohle jsou Green Day.

s Hitrádiem, za námi právě teď Lily Ellen. No, prosím vás, pokud se náhodou teď chystáte rozšířit rodinu a nechcete do toho skákat úplně po hlavě, což nedoporučuju, tak při plánování dítěte byste měli přihlédnout dokonce i k ročnímu období. Prosím vás, máme tady novou statistiku. Zní to výborně, jo? Takže představa, teď se schválně podívejte na své ještě malé děti ideálně, anebo už na ty odrostlí, jestli je to pravda, jo? Jarní děti jsou prý alkoholici, letní optimisti, podzimní mají problémy ve škole a zimní trápí civilizační choroby. To je zajímavý, co? Já jsem třeba zjistila, že jsem se očividně rodila po celý rok.

Legend a All of Me v éteru Hit Radio. Čtvrt na šest, krásnou neděli vám přeju, doufám, že jí máte, hezkou tu neděli, aspoň v rámci možností. No a hlavně, pokud třeba ten víkend nebyl úplně dokonalý, nebo naopak na vás jde taková ta lehká depka z toho, že už zítra zas, já vím, je to ošklivý, ale hele, minimálně ty songy by mohly trochu pomoct, co? Třeba tahle klasika Blondie a Maria, k tomu taky Lost Frequencies nebo Temper City. Už za chvilku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio. Pomalu se nám blíží 18. hodina, já se s vámi tak pro dnešek zatím loučím, užijte si hezký zbytek té neděle. Nezapomeňte, že má začít pršet, tak ať vás to ráno zbytečně nepřekvapí, jo? V celou si samozřejmě dáme ještě nejnovější zprávy a do té doby třeba... Tahle královna Reje, Soul Asylum nebo Daft Punk už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Premiér Andrej Babiš má problém a český internet žije malým skandálem. Při výstupu na Lysou horu totiž Babiš utrhl několik květin. Zachytili ho přitom kamery. Turistická trasa ale vede chráněnou krajinou oblastí, takže trhání zeleně je zakázáno. Premiér si sype popel na hlavu. Pokud prý bude potřeba, zaplatí pokutu. Při dvou požárech, které dnes vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Athén, zahynuli dva lidé. S odkazem na místní hasiče o tom informovala agentura AFP. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních obyvatel i turistů. Fanoušky Bayernu Mnichov včera vyděsil kolaps Jamala Musialy v přípravném zápase. 23-letý německý reprezentant se v závěru duelu s Lipskem náhle zhroutil na trávník a zůstal bez hnutí ležet. Po ošetření na hřišti dokázal sám odejít. Nevolnost zřejmě zavinili potíže s krevním oběhem způsobené vedrem. Jamalovi se už dnes daří dobře a brzy se vrátí k tréninku. A na závěr počasí. V noci čekáme oblačno až zataženo. Od západu přijde déšť, lokálně i bouřky a teploty se udrží mezi 19 až 14 stupni. Pondělí bude oblačné až zatažené s deštěm, s přeháňkami nebo s bouřkami. Pozdě odpoledne se začne od západu oblačnost protrhávat. Teploty na západní polovině republiky se budou pohybovat v rozmezí 19 až 23 stupňů. Na východní polovině bude tepleji mezi 23 až 28 stupni.
0: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz. Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
1: Tady čtu, že vstup je zdar.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
4: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.

0: řidič, ten tvrdej chleba má. Ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hlavá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu. Woo!

0: Oka Prima? To je více než špičkové nářadí.
1: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fischer nebo tesařské prvky Juta a Senko.
0: V Oka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
1: V Oka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
0: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
1: Oka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
2: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.